0: Pesnička poslucháča.
1: A dnes to bude skladba od Jaromíra Nohavicu pre Radoslava Kuchariča z Podbrezovej.
2: V Rádiu Regina by som rád počul Jaromíra Nohavicu, až to se mnou sekne, lebo je to moja srdcovka. Možno keď som mal 5 rokov a pustil mi to otec. Áno, tak som to prvý raz počul.

jak bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct.
1: To už se stává.
0: Bude to tím,

toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.